0: není, no i tam hledou výsluh, který tam s ním dnes na psojivu, co kde nechtích mě vědí, hrobu velké bylo.
1: Mientras más pasa el tiempo, más me gusta Radio Pirque.